tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad